0: Tracy Coleman, my name is Tracy Coleman. Elber twittert hat und ist noch selber twittert. Lübsit Made, wenn das jeder Lübsit Made. So, Pade, Pima, sie das so, Pade. Hüchse, Lübsis, Muster, Pima, Hüchse, Lübsis. Es ist ein Rauder, Pechme, das ist ein Rauder. Träne, Walget, aber lass die Träne fallen. Selles Tech, du don't tell, ach, sie selles Tech. Olmas selle, die tun, das da voll was selle. Selles Ball, wie immer, tun, was selles Träne.
1: Oi sin na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na